panebože, ani tyč. Říkám si, důbíst, ani ézel, kam si to vlezl jdi pryč. Temný kout, tohle města to mě mohlo napadnout, že mě tu někdo strestá, vole, tady je mi nové pole. Dežu je borec, sune se jak ledu, borec, tup, tudu. A já, mameluk, se pivem na melu a pak tudu. Temný kout, milá slečno, to mě mohlo napadnout, že je tu nebezpečno, slova, slova,

vlasy zrazlí, my za ty roky slezli, mám pleš. Dežo se šine, říká mi skine, kam deš. Temný kout má pleš, se leskne, to mě mohlo napadnout, že mi tu někdo pleskne, bu, bu, bu.